zázemný, čo kojáňu heňačky veci zázemný. Júle sláňu klasí ve krvi ďázmy, kde o legy et šem okor megivný, o mamá bol bezilný, čo kojáňu heňačky veci zázemný. Júle sláňu klasí ve krvi